0: matvöruverslun Barónstíg er opinn allan sólarhringinn.
1: Ekki missa af stóru pottaplöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall, heillandi heimur.
2: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.